0: www.radiomb.cz. Noc plná 90.
1: Ahora muchachos!

0: Nahlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

signál? My jsme všude. Rádio MB. For just one day.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi, ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

děravej, je do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.
8: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: špatný signál? My jsme všude. Radio MB.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Pokud jste zvládli ranní vstávání, ranní špičku a všechno, co k dnešnímu ránu patřilo, tak vám gratuluju, doufám, že všechno stíháte a že si s námi dnešní ráno užíváte. Blíží se i dopolední rozjezd, ten si dáme mezi 9 a 12 hodinou. Dnes budeme mít hosta, kterým bude náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek, ale to až po 11. hodině. Samozřejmě budeme také soutěžit o volňásky na Valečov a muzika, ta bude dokonalá. Už teď je po 8. hodině Masterboy anebo Žárny, ale ze všeho nejdříve zprávy.
1: Bylo 8 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB, to podstatné právě teď.
3: Pěknou středu, teď vám nabízím další aktuální zprávy. Rekonstrukce hlavní budovy městské knihovny na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi vstupuje do závěrečné fáze. V interiérech se dokončují podlahy, malování a postupně se připravuje instalace nového nábytku a vybavení. Knihovna by se měla čtenářům otevřít v prvním říjnovém týdnu. Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla v srpnu o 0,1% bodu na 5,7%. Tady je ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková.
4: Vedle pomoci lidem, kteří zaměstnání hledají, je pro nás stále důležitější také prevence nezaměstnanosti. Projekt Outplacement 2 nám umožňuje pracovat se zaměstnanci již například během výpovědní lhůty a nabídnout jim poradenství, rekvalifikaci nebo pomoc při hledání nového pracovního uplatnění. Naším cílem je, aby tyto osoby přešly přímo do nového zaměstnání a nemuseli tak vůbec vstupovat do evidence Úřadu práce.
1: Sportovní servis.
3: Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna se odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Takové byly další středeční zprávy. Přeji vám krásný den.
1: Radio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Jen šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Svět je zlej! Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od

37. narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB. Zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
3: Rádio MB. Rádio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav, sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty za Christe. Otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: Michael Jackson, 8 hodin 48 minut. Vy posloucháte Mladoboleslavské rádio MB, do 9. ještě čas, ale Sára už připravuje další zprávy, které nám nabídne právě v celou a my si teď dáme třeba další skvělou devadesátku, ICMC.
1: Rádio MB.

0: 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další zprávy mám pro vás právě teď, tady je Rádio MB. Park výstaviště v Mladé Boleslavi bude zítra patřit Festivalu kultur. Osmý ročník představí tradice, jídlo, hudbu 13 národnostních menšin a komunit žijících ve městě. Odpolední program pro veřejnost začne ve 14 hodin a 30 minut a vstup je zdarma. Poslanci by podle Hospodářské komory měli přehlasovat Senát a prosadit novelu stavebního zákona. Tady je prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
3: Je zcela jednoznačné, že Česká republika si další odklady nemůže dovolit. Země, která neumí v předvídatelném čase povolit továrnu, bytový dům, školu, elektrické vedení nebo dopravní stavbu, si sama svazuje ruce. Každý měsíc zdržení znamená vyšší náklady, méně investic, promarněné příležitosti. Jednu takovou šanci na zásadní změnu stavebního práva jsme už díky digitalizaci promarnili. Druhou bychom už pustit neměli.
0: Sportovní servis.
2: Česká volejbalová reprezentace mužů se chystá na mistrovství Evropy. V nominaci nechybějí zkušené opory ani mladí hráči. První zápas čeká Čechy v pátek 11. září proti Řecku a začátek je naplánován na 15. hodinu a 35. minutu. Krásnou středu vám přeji, zprávy končí.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Já jsem mu říkal Boban, René Baumann alias DJ Bobo, vyučený pekař a cukrář, také ve středu si vychutnáváte muziku. Na rádiu MB pěkný den vám od mikrofonu přeje Roman. Máme 9. září, znamená to, že narozeniny slaví třeba skvělý herec Hugh Grant, je mu 66 let. No a k svátku přejeme všechno nejlepší všem Danielám. Ještě, že nejsme v roce 2001, protože za 2 dny by nás čekal ten nepříjemný útok na New York a na povrch vyplouvají další informace, třeba o tom, že New York po 11. září neinformoval o tom, co věděl o toxickém ovzduší. O tom se píše, ale my se budeme věnovat něčemu příjemnějšímu, příjemnějším věcem. Nám ráno na Mladoboleslavsku krásně sprchlo, takže tady je vzduch OK. Zaměříme se spíše na muziku, sportovní výsledky, přidám pozvánky. Prostě si středu společně užijeme. Domluveno!
1: Natíráš, maluješ, renovuješ. Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov,

Včera tropy a teď, no, země ve střední Evropě se připravují na první sněhové srážky po horkém létě. Týkat se to má například Rakouska nebo Švýcarska, ale třeba také Německa a možná i Slovenska. Jasně, že na horách. No, v Česku meteorologové očekávají pouze déšť, ale i u nás to bude docela skok. Včera přes 30 stupňů, pořádné vedro a zítra nějakých 19 stupňů. V noci a nad ránem i méně než 10. Ale to je normální pro polovinu září, nebudeme si stěžovat, jen říkám, že ty výkyvy jsou docela solidní. Radio MB. Radio MB.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: firma Havelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

prožívá tragický vstup do nové ligové sezony. Letenští prohráli poslední dva zápasy šance ligy. Naposledy nestačili na Hradec Králové a po 7 kolech jsou na 10. místě s 9 body. Klub oznámil změnu, v realizačním týmu končí Ian Cole a také Jack Wilson. No a názory Spartanů jsou takové, že si přáli odchod někoho úplně jiného a ptají se, jestli příště vedení klubu vyhodí uklízečku. Tak uvidíme, no. Včera se hrála Liga mistrů, další zápasy nás čekají dnes a také zítra, k tomu se ještě dostaneme. Já věřím, že Spartani doufají a věří, že Titanic, tedy jejich klub, se stále ještě nepotápí a že dobré výsledky přijdou. Uvidíme, další kola jsou před námi. My jsme Rádio MB, před námi je další muzika, zmiňovaný Titanic si dáme.

0: Hit the Floor na rádiu MB v dopoledním rozjezdu. No a přátelé, už o nadcházejícím víkendu vstoupí florbalisté Mladé Boleslavy do dalšího superligového ročníku a bude se jednat o atraktivní derby. Bolka v prvním kole superligy přivítá Liberec, hrát se bude v sobotu od 6:30 večer ve sportovní hale u Kauflandu. Fotbalové info si dáme pro změnu v příští hodině, za chvilku nám Sára přinese zprávy, protože bude 10 hodin, ale teď Verona.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My z

0: 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den, další středeční zprávy Rádia MB mohou odstartovat. Řidiči v Předměřicích nad Jizerou si na průjezd přes opravovaný most ještě počkají. Rekonstrukce mostu na silnici 2. třídy číslo 610 se protáhne až do konce září. Původně měla být uzavírka ukončena už v červnu, termín se ale během stavby prodloužil. Aktuálně se počítá se zprovozněním mostu do 30. září. Opoziční KDU ČSL chce svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vlády. Tady je předseda lidovců Jan Grolik.
3: Dohodli jsme se, že bychom dnes chtěli veřejně otevřít otázku svolání jednání o hlasování nedůvěře vládě, protože tato vláda teď naprosto postupuje v rozporu s tím, co vládní strany měly ve svých programech, postupuje v rozporu s tím, co mají i ve svém programovém prohlášení. Proto za nás je důležité, aby jsme řekli na rovinu, jak to je, protože v případě, že vláda jedná v rozporu se svým programovým prohlášením, by podle nás měla toto programové prohlášení změnit a předstoupit před sněmovnu a říct si znovu o důvěru.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová šance liga nabídne dnes dvě dohrávky pátého kola. V 17 hodin přivítá Jablonec Ostravu. Domácí se pokusí napravit poslední porážku v derby s Libercem, zatímco Baník bude chtít odčinit vysokou prohru 4-0 v Mladé Boleslavi. V 19 hodin pak Hradec přivítá Viktorii Plzeň. Hradec půjde do utkání povzbuzený nedělní výhrou nad Spartou. No a Plzeň zase bude chtít potvrdit zlepšenou formu pod novým trenérem Radoslavem Kováčem. Zprávy jsou za námi, teď se vracíme k muzice.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: studia přeje Roman, zatím jsem tu sám, samotínký, včera to tu pořádně žilo, protože do našeho studia dorazily kapely Civilní obrana a také Otazník. Dnes budu mít také hosta, ale až po 11. hodině bude to náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek. Přátelé, dnes máme i Den horníků, zdravíme úplně všechny. Je to svátek k uctění těžké a nebezpečné práce při dolování podzemního bohatství. My jsme Rádio MB, slavíme každý den, vždycky si něco najdeme.
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu. To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.
3: Ladies and gentlemen, put your hands together for all the stars in the world. Tonight's special guest we have...

0: čtvrt na jedenáct. Hezké dopoledne. Fotbalisté Realu Madrid v úvodním kole Ligy mistrů porazili doma Inter Milan 2-1. Las Klins vstoupil do soutěže porážkou 0-1 na hřišti AEK Athény. Český záložník Krištof Daněk zůstal celý zápas na lavičce hostů. Manchester City díky dvěma gólům kanonýra Haalanda zvítězil v Portu 2-0. Aston Villa uspěla v Brugách, vyhrála 3-2. Stejným výsledkem vyhrál i Dortmund nad Villarealem a Betis Sevilla nad Lille. I dnes se můžeme těšit na další porci zápasů, tak třeba Slovan Bratislava se představí na hřišti Paris Saint-Germain, nebo Barcelona přivítá Feyenoord. Na hřišti Liverpoolu si pak zahraje Atletico Madrid, je z čeho vybírat. A čekají nás ovšem také dohrávky v šanselize. Jablonec přivítá Baník Ostrava a Hradec Králové Plzeň. A aby toho nebylo málo, tak v MOL Cupu hraje Sparta na Žižkově, anebo Prostějov vyzve Sigmu Olomouc.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Svět je zlej!
3: Ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od pekaře.

sedmé narozeniny Rádia MB, KD Bezno 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz. Rádio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Kde končí signál?
3: My

0: Pokračuje dopolední rozjezd, hezké dopoledne, hokejisté Mladé Boleslavy včera prohráli s Litvínovem 1-2, poslední nebo předposlední prověrka nám tedy výsledkově nevyšla. David měl vsazeno včera, takže má smůlu, ty jsi taky sázel včera na hokej, Luky.
1: Sázel.
0: Taky na Boleslav.
1: Chtěl jsem jí hnedka takhle z začátku věřit.
0: Jasně,
1: no tak jo. Jako nevyšlo to, no. 1-2, stalo se.
0: No.
1: Naštěstí se na ně moc nezlobím, protože na tom tiketu mi nevyšel ještě jeden zápas, takže...
0: Zítra můžeš dát dvojnásobek, protože Boleslav přivítá Kladno, kdyby si chtěl.
1: Spíš jako nechci, protože mi to nějak jako nevychází. Já si počkám až na ostrou sezónu, tady to ještě, víš co,
0: jasně.
1: Boleslav se nechce odkopat, že jo? Takže,
0: jasně, chápu.
1: Takže
0: zítra nesází, zítra jasně vyhrajou.
1: Dobře. Jo, anebo se můžeme domluvit tak, že vsadíme přesně proti tobě a potom se rozdělíme o tvoji výhru.
0: Rozumím, tak zítra to bude generálka na start hokejové extraligy, no a pak už nám to konečně začne.

0: bylo 11 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěknou středu, teď vám nabízím další aktuální zprávy. Rekonstrukce hlavní budovy městské knihovny na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi vstupuje do závěrečné fáze. V interiérech se dokončují podlahy, malování a postupně se připravuje instalace nového nábytku a vybavení. Knihovna by se měla čtenářům otevřít v prvním říjnovém týdnu. Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla v srpnu o desetinu procentního bodu na 5,7%. Tady je ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková.
3: Vedle pomoci lidem, kteří zaměstnání hledají, je pro nás stále důležitější také prevence nezaměstnanosti. Projekt Outplacement 2 nám umožňuje pracovat se zaměstnanci již například během výpovědní lhůty a nabídnout jim poradenství, rekvalifikaci nebo pomoc při hledání nového pracovního uplatnění. Naším cílem je, aby tyto osoby přešly přímo do nového zaměstnání a nemuseli tak vůbec vstupovat do evidence Úřadu práce.
0: Sportovní servis.
2: Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna se odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Takové byly další středeční zprávy. Přeji vám krásný den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: tebou je jistota.
1: 11 hodin 6 minut, teď už tady ve studiu nejsem sám, vítám náměstka mladoboleslavského primátora Daniela Marka, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
1: No a my dnes, jak jsme slibovali, probereme investice, školství, sport a také kulturu. Začneme investicemi, jdeme rovnou na to, zeptám se ze všeho nejdříve na rekonstrukci knihovny, ta se snad blíží ke svému závěru, doufám, že to potvrdíte, na co všechno se tu můžeme těšit, až bude rekonstrukce dokončena.
2: Je to tak, blížíme se téměř do finále a jsem strašně rád, že to je jedna z těch investic, které jsou teď rozběhnuté, kterou dokážeme dodržet v termínu, protože ty ostatní investice s nimi jsou jenom problémy, k tomu se možná dostaneme. Takže knihovnu jsme začali rekonstruovat v jarních měsících. Je to poměrně velká investice, která se týká všech pater knihovny, dosáhne částky 22 milionů. A děláme to samozřejmě po dohodě a po nějaké zpětné vazbě od samotných čtenářů, od zaměstnanců knihovny, tak, aby ta knihovna splňovala už nějaké parametry, podmínky 21. století, aby byla hlavně pro ty čtenáře, ale samozřejmě i pro zaměstnance komfortnější, přívětivější, než tomu bylo doteďka. Takže budou vlastně nově upraveny dětské oddělení, herní čtecí zóna, bude tam čítárna, bude tam místo pro studium, místo i pro práci vlastně, kde se můžete takzvaně trošku zašít a pracovat na počítači, nebo to bude to kompletně nově moderně vybavené, protože my vlastně tu stavbu přebíráme příští týden a od té doby se začne montovat nábytek a IT věci a rádi bychom knihovnu pro čtenáře otevřeli první týden v říjnu.
1: Já bych se zeptal na ten multifunkční sál, jak bude vypadat, máte už představu?
2: Multifunkční sál bude úplně nahoře, je to vlastně, byla to přednášková velká místnost, kde probíhaly různé besedy, přednášky, nebo i chvilku tam chodila Univerzita třetího věku, takže ten sál je dostatečně velký a chtěli jsme ho vlastně vybavit moderní technikou, aby to splňovalo ty parametry, o kterých jsem hovořil, té současné doby a aby se tam dalo dělat i víc věcí a nebyla knihovna limitovaná.
1: Na tuto rekonstrukci se také podařilo získat dotaci?
2: Je to tak, podařilo se nám získat poměrně hodně peněz na tuhletu rekonstrukci. My jsme úplně na začátku zvažovali, jestli knihovnu nepřesuneme někam jinam. Bavili jsme se o tom, že by knihovna mohla sídlit v budově pluhárny u úřadu práce. Potom jsme si říkali, že a hráli si s myšlenkou, že bychom knihovnu přesunuli do sídliště blíž většiny lidem, kde vlastně budeme končit v jedné mateřské školce, takže by se ta mateřská školka přebudovala na knihovnu. A nakonec teda po všech těch debatách a vyhodnocení plusů mínusů jsme se vrátili zpátky ke stávající budově a té rekonstrukci.
1: Takže budeme navštěvovat knihovnu, jak jsme zvyklí, bude na stejném místě. Tak pojďme dál, nedaleko vlastně se přesuneme rekonstrukce Klementýnky. Tady už by taky mohly práce vrcholit?
2: No, to je jedna z těch investic, která nám dělá trošku vrásky na čele. To je poměrně velké sousto, které děláme společně s Nadačním fondem Škoda Auto. Tam ta rekonstrukce je úplně zevrubná. Tam se to, když to řeknu doslova, vymlátili všechny příčky a opravdu ten vnitřek domu je úplně jiný dispozičně, než byl před rekonstrukcí. Mm-hmm. Tam jsme ve fázi, kdy se blížíme ke konci jednoho patra, respektive dvou pater, kde sídlela vlastně Klementýnka, to komunitní centrum, tak to se předělalo a v prvním patře, kde bude sídlo hubu, který bude také sloužit právě pro nějaké ty sdílené kanceláře a různé práce, podpora drobných podnikatelů, tak to by mělo být hotové v letošním roce. S čímž jsou pak trošku problémy, tak je to druhé patro, kde by měla sídlit Univerzita třetího věku, která nám shodou okolností začíná na konci září a když jsme začínali, tak jsme si tajně přáli, abychom vlastně ten semestr už zahajovali v nových prostorách Klementýnky, kde univerzita do této doby byla a teď je vlastně dočasně v Domu kultury. Ale to se nám nepovede, budeme rádi, pokud stihneme tohleto patro udělat do začátku dalšího semestru, to znamená do konce ledna příštího roku. A pak nás čekají ještě další dvě patra, zateplení celé budovy, výměna oken a v podstatě je tam nějaká půdní vestavba, čímž jsme ten objekt chtěli ještě zkapacitnit pro další aktivity. No a v té úplně poslední fázi je tam krásná velká zahrada, která vlastně až odjedou ty těžké techniky a lešení a auta, která v tuto chvíli parkují na té krásné zahradě, tak v té konečné fázi bychom se chtěli věnovat zahradě.
1: A to mě zajímá, co by se tam mělo změnit, protože ta zahrada už byla docela hezká, tam bylo příjemně.
2: Zahrada byla hezká, my jsme před pár lety dokonce dokoupili i druhou část té zahrady s tím krásným skleníkem. Máme vlastně projekt na obě části zahrady. Tu, co jsme dokupovali, tak tam jsme si ten projekt dělali sami. A ta, která přiléhá právě k budově Klementinky, tak tam se na tom podílel nadační fond, kde jsme společně dávali dohromady, jak to ještě více přiblížit lidem, jaké prvky tam dodělat, co třeba ubrat oproti tomu stávajícímu stavu. A to finále je moc hezké, ale jak říkám, ta cesta k hezké zahradě nebo obou zahradám je bohužel ještě dlouhá. Mm-hmm.
1: Dlouhá cesta, tak to bude si myslím také na čtvrté základní škole, kde pokračuje vestavba v tomto objektu a tady máme lešení, pracovat se má, pokud jsem dobře slyšel pana ředitele, ještě dlouho a byli jsme na zahájení vlastně nového školního roku, tam docházíme právě my. Tak jak to tam vypadá aktuálně? Jaké máte informace pro nás?
2: I tady je to z těch složitějších, nemyslím si, že tak složité, jako je ta Klementinka, ale samozřejmě časová prodleva tady je několik měsíců, takže my jsme opravdu intenzivně během letních prázdnin nebo spíš na začátku srpna řešili s panem ředitelem ten současný stav a vlastně stěhování pár tříd, které se vlastně nevešly na čtvrtou základní školu, takže jsme hledali alternativní prostory. Nakonec jsme teda našli, protože v budově, kde teď sídlí vlastně ta ukrajinská škola od třetí základní školy, tak tam se nám uvolnilo patro, protože ukrajinští žáci se postupně integrují do těch našich základních škol, takže tady našlo zázemí dvě třídy ze čtvrté základní školy a další prostory nám poskytla druhá základní škola, takže tohle jsme vyřešili. Chápu, že pro rodiče nebo i pro žáky to není úplně komfortní, ale ta investice, která bude vyšší než 40 milionů korun na té čtvrté základní škole, tak samozřejmě tu školu velmi zkvalitní těmi třídami novými, které tam vzniknou. Takže tady prosím rodiče i vlastně žáky, který se týká o nějakou schovývavost. A věřím, že do konce kalendářního roku bude všechno hotové a žáci se vrátí zpátky na čtvrtou základní školu.
1: Dobře, tak co se během léta dále povedlo, co se týká školních budov, které práce se podařilo dokončit?
2: Protože jsme v loňském roce dělali poměrně velkou investici na páté základní škole a v letošním roce jsme rozjeli čtvrtou základní školu, jak jsem říkal, ta částka přes 40 milionů korun, tak další velké investice na budovách nebyly. Jsou to takové drobnější věci, možná mohu jmenovat jenom mateřskou školu Duha, kde vlastně probíhá v tuhletu chvíli dozateplení, protože my jsme v loňském roce vyměnili okna a v letošním roce se dozatepluje ta škola, protože zase můžete používat jenom ty letní měsíce a i tam vlastně jsou komplikace časové, takže i tam jsme museli řešit s rodiči dočasný provoz školky někde jinde, takže tam se nám podařilo, kde se uvolňuje mateřská škola Sluníčko, tak pár dětí chodí na Sluníčko a pár nebo většina dětí potom jezdí a museli jsme zřídit dopravu autobusovou speciální linku na Michalovice, na mateřskou školu Putna. Takže i tady vlastně byly takové drobné komplikace a zase je to s tím to souvisí, takže zase prosím rodiče, se kterými komunikujeme, o nějakou tu schovývavost a až ta školka bude hotová, tak samozřejmě bude na mnoho let hezká.
1: Když mluvíte o schovývavosti, tak vzali to ty rodiče, ať už na čtvrté základní škole nebo právě ve školkách. Asi těžký na nějaký ten čas prostě docházet jinam.
2: Je to určitě těžký. Já samozřejmě řadu rodičů chápu, že je to určitý diskomfort v tomhleto. Na druhou stranu to prostě nejde udělat během toho měsíce a půl, dvou měsíců. A pokud do této investice jdete, máte na to dotační peníze, ty objekty to potřebují, protože opravdu ty okna tam kolikrát i vypadávaly, takže pokud se rozhodnete, a my máme v plánu další dvě mateřské školky v dalších letech stejným způsobem zrekonstruovat, zateplit, vyměnit ty okna, tak když do toho jdete, tak samozřejmě vždycky s tím jsou spojené tyhle ty nepříjemnosti a je to tak, že řada rodičů to prostě bere s obtížemi. No.
1: Nejde to asi prostě jinak. No tak pojďme dál, když jsme u těch investic, jak pokročila třeba výstavba multifunkčního dopravního hřiště, které má být v areálu střední školy u Jičínské ulice.
2: Začala dobře, my jsme vlastně byli hrozně rádi, že se to podařilo na potřetí vysoutěžit, že dvakrát to soutěžil Středočeský kraj, který je spoluinvestorem s městem a s nadačním fondem Škoda Auto. Dvakrát se mu to nepovedlo, tak jsme si to převzali na sebe, nám se to podařilo vysoutěžit za ještě menší peníze, než na to byly připravené. Koplo se, začalo se tak, jak jsme chtěli a přišli archeologové a v tuto chvíli už tam 2 měsíce máme archeologii, našli tam nějaké věci z doby bronzové, takže se nám to ne naší vinou, ale vinou našich, nebo v uvozovkách samozřejmě, jasně, vinou našich předků se nám to prodlužuje zatím o 2 měsíce, ale pořád my jsme v tom harmonogramu to měli nastavené tak, že by ta samotná výstavba měla končit někdy v lednu, únoru příštího roku. Teď, když se to o ty 2 měsíce prodlouží, tak pořád ještě bychom ty jarní měsíce a vlastně tu sezónu toho dopravního hřiště jaro až podzim měli stihnout.
1: Takže nové hřiště a na nové poklady se můžeme těšit v Mladé Boleslavi. Co nás zajímá, to je i rekonstrukce Domu kultury. Ta se připravuje už řadu let. Máte pro nás nějaké nové informace? To nás zajímá. My sídlíme v Mladoboleslavském domě kultury.
2: Tak jestli se připravuje řadu let, my o ní řadu let hovoříme, že ano. Dom kultury potřebuje rekonstrukci. Zatím při těch debatách vlastně jsme nenašli za těch mnoho let schodů ve vedení města. V letošním roce se nám to konečně podařilo, za což jsem opravdu moc rád, protože já tu kulturu mám na starosti a do Domu kultury chodím opravdu hodně často a vidím, jak ten objekt chátrá a až je to ostuda. A hlavně by se taky mohlo stát, že by nám za pár let mohlo spadnout na hlavu, což by byl velký průšvih. Takže jsem moc rád a děkuji kolegům z vedení města, že jsme našli tu schodu a vlastně se začalo projektovat s tím, že do konce letošního roku bychom měli zažádat o stavební povolení. Příští rok by měly probíhat všechny ty administrativní úkony, které s tím samozřejmě souvisí. Máme poměrně velkou dotaci na zase zateplení, výměnu oken, elektroinstalaci, fotovoltaiku, vzduchotechniku. A v tuhle tu chvíli vlastně už je hotová pracovní skupina, která řeší takové ty detaily, které ještě nejsou hotové, protože nebyly potřeba do té doby, než byla ta schoda a máme ještě nějaký časový prostor, jak budou vypadat a jak budou vybavené ty vnitřní prostory. Teď se bavím o tom velkém sále, o loutkovém divadelním sále, zrcadlovém a tak dále. Takže dispozičně víme, jak ten objekt bude vypadat, to už bylo vlastně nakreslené dopředu, ale tyhle ty specifické věci, vybavení technikou, tak to se řeší v tuhle tu chvíli kvůli IT rozvodům a elektroinstalaci a tak dále. Takže já věřím, že tady nás nic nezastaví a když to teda půjde tak, jak máme v plánu, tak by se mělo v podstatě dodělat ten Dům kultury do konce roku 2029, takže v ideálním případě na plesovou sezónu v roce 30 by měl být hotový.
1: Tady těm termínům věříte, protože když jsme se bavili o těch náročnostech nebo o té náročnosti u některých investic, tak tady by to mohl být oříšek a kdo ví, co tady v tom kulturáku všechno bude třeba ještě špatně.
2: Jak říkáte, až se ten objekt obnaží a rozkope, tak samozřejmě přijde a může se přijít na to, tak jako se přišlo třeba na té 4. základní škole, což nikdo nevěděl, že tam ty nosníky nevydrží, neudrží vlastně to patro půdní, takže proto se to prodlužuje, proto se to stužuje a tak dále. A u toho Domu kultury, který samozřejmě celý praská a je potřeba nejdřív udělat tu stabilizaci, která je taky velmi, velmi drahá, tak i tady samozřejmě se může stát, že ta časová prodleva bude, ale my na to máme v podstatě nějaký rok a půl, rok a tři čtvrtě, kde máme už předpřipraveno, kam ty všechny organizace, plesy a tak dále, kde budou v nějakých náhradních prostorách, takže tohle to bude velmi zajímavá investice, která samozřejmě bude spojená s tou velkou logistikou, protože Dům kultury je velký a každý den se tady dějou nějaké akce, ať už kulturní, volnočasové, sportovní, přednáškové, Takže tady opravdu ta preciznost v té logistice bude muset být velká.
1: No, budeme to sledovat nejen proto, že jsme regionální rádio, ale také proto, že tu sídlíme a proto, že prostě musíme. Dáme si muziku a za chvilku budeme pokračovat.
0: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Přesný čas 11 hodin 26 minut, posloucháte Mladoboleslavské rádio MB. Pokračuje dopolední rozjezd a pokračuje naše povídání ve studiu. Je se mnou náměstek mladoboleslavského primátora Daniel Marek. Tentokrát se budeme věnovat dalšímu tématu. V gesci máte samozřejmě také školství. Už jsme některé témata naťukli. Jak vlastně hodnotíte letošní start školního roku v mladoboleslavských základních školách?
1: Já si myslím, že je všechno a bylo všechno dobře připravené na začátek školního roku. Zrovna příští týden máme velkou poradu s řediteli škol, kde si to zhodnotíme, kde budeme vlastně řešit i rozpočet škol na příští kalendářní rok, protože tam dochází k tomu navýšení u těch nepedagogických pracovníků, což náš rozpočet poměrně dost zatěžuje. V tom letošním roce to bylo kolem 35 milionů navíc, co jsme museli vynaložit na platy nepedagogů, a počítáme, že ten příští rok bude o nějakých 10% ještě navýšení. Takže to samozřejmě jsou takové trošku problémy, ale dokážeme se s tím vypořádat. Takže školy připravené jsou, ta kapacita je na hraně ještě pořád. Jak určitě jste zaznamenali, tak my jsme před 4 lety zvažovali, že postavíme novou základní školu na Dubcích. Udělala se k tomu i nějaká studie, nebo dokonce dvě verze studie s menší tělocvičnou a pak větší sportovní halou, která by třeba obsloužila i to široké okolí a víkendy a odpoledne. No a pak vlastně ta demografická studie a demografie vůbec nám ukázala, že vlastně se nerodí děti, nejenom u nás v Boleslavi, ale vlastně v celé republice a v celé Evropě. A v podstatě za ty 4 roky došlo k rapidnímu pádu počtu dětí. Už se nám to ukazuje vlastně v mateřských školkách poslední dva roky, kde jsme vlastně nuceni dokonce i nějaké školky zavírat v tuto chvíli, ostatní slučovat. Takže je zřejmé, evidentní, že asi velký nárůst počtu obyvatel Mladé Boleslavy v těch dalších letech i díky asi vývoji ve Škodovce nebude a nehrozí, takže jsme ustoupili od výstavby té nové školy, což je na jednu stranu škoda, ale ten náklad zhruba 850 milionů je ohromný. Takže jsme to ustoupili a v tuhletu chvíli ještě ten počet dětí na těch našich základních školách je kolem 5300, 5400, ten vrchol jsme měli asi 5550, takže už to drobně upadá, ale jsou pořád ještě třídy, kde těch 30 dětí, 32 dětí je, což samozřejmě není komfortní úplně pro jak učitele, tak samotné děti při té výuce, ale ty data nám jasně ukazují, že každým rokem dojde k poměrně výraznému poklesu počtu dětí na základních školách. Takže spíš se budeme zaměřovat na ty dodělky a rekonstrukce stávajících budov, než na tu výstavbu dalších.
0: Mm-hmm. Vy jste mluvil o té porodnosti. Samozřejmě na to já navážu, jak velkým tématem jsou dnes ve školách děti cizinců. Je jejich počet stále vysoký?
1: Je stále vysoký. U nás v Boleslavě je to kolem 20% cizinců na těch školách, takže když máte nějakých 5300, 5400 dětí, tak se lehce dá spočítat, že to je něco nad tisícovku cizinců, ale v podstatě všech národností, nejsou to jen Ukrajinci, jsou to samozřejmě Slováci, Poláci, těch národností v těch školách je kolem 25, takže opravdu hodně zastoupené. Pořád teda ještě musíme držet tu takzvaně ukrajinskou školu, byť je to vlastně škola odloučené pracoviště třetí základní školy, kde se normálně učí česky, ale jsou tam ukrajinské děti, které se nám zatím vlastně bohužel nevešly kvůli těm kapacitním důvodům do těch základních škol, ale ten počet tam klesá, neotevírají se nové třídy, jak jsem o tom hovořil vlastně i v tom prvním vstupu, tak se tam nám uvolnily nějaké prostory, kam dočasně můžeme umístit děti ze 4. základní školy. Takže my jsme multi město, kde těch národností je celá řada, takže i kvůli tomu těch cizinců v základních školách je hodně.
0: A ta integrace do běžných tříd, jakou máte třeba zpětnou vazbu od samotných učitelů, od ředitelů škol?
1: Je dobrá, my jsme za ní rádi, my bychom samozřejmě chtěli, aby ta ukrajinská škola už tady dávno nebyla a děti byly integrované, ale z těch kapacitních důvodů to není možné. A tam, kde to jenom trošku jde, tak ty děti už zapojujeme a začleňujeme do toho kolektivu. Na druhou stranu, jak jsem říkal, těch 20% cizinců je poměrně velké číslo, takže v podstatě v každé třídě v základních školách najdete řadu cizinců.
0: Město v poslední době řeší také modernizaci školního stravování. Co konkrétně se vlastně mění?
1: Ano, to je poměrně velká věc, která je před námi. Máme to vlastně zpracované celé na zhruba 5 let, kdybychom chtěli přebudovat kompletně ten stravovací systém pro základní mateřské školy. Souvisí s tím samozřejmě i poměrně velká investice, nové jídelníčky, centrální nákup potravin, takže samozřejmě nějaké jako zlevňování v tomhletom, ale ne na úkor té chuti, naopak právě chceme nakupovat kvalitnější potraviny a vařit ze zdravých kvalitních surovin, tak aby to dětem více chutnalo, protože samozřejmě zaznamenáváme, že na řadě škol, že ty jídelny a kuchyně jsou hodně rozdílné, tak někde dětem chutná, někde jim chutná méně, tak na tohle bychom se chtěli zaměřit, ale vlastně je to celé připravené, ale ta debata byla o tom, že počkáme na komunální volby a pak se rozhodne v podstatě, jestli do toho půjdeme nebo nepůjdeme, nebo ten, kdo bude vést Mladou Boleslav, tak si rozhodne sám.
0: Dobře, tak pojďme za sportem. Mladá Boleslav má samozřejmě hokej, fotbal, atletiku, cyklistiku, florbal a spoustu dalších sportů a úspěšných sportovců. Má město podle vás dostatečnou sportovní infrastrukturu?
1: To je dobrá otázka, o které se dá bavit asi hrozně moc dlouho.
0: Ano.
1: Kde začít? No, tak můžeme začít u zimního stadionu, který samozřejmě je taky dožilý. Město velikosti Mladé Boleslavy nemůže a nemá v rozpočtu peníze na to, aby si samo postavilo nový zimní stadion. Já jsem o tom hovořil už před 8 lety na tiskové konferenci BKčka, že bychom rádi postavili nový zimní stadion, ale samozřejmě musí tam být nějaké více zdrojové financování, že město samozřejmě by do toho dalo nějaký finanční obnos, pak by byly potřeba dotační peníze z Národní sportovní agentury a od nějakého dalšího partnera nebo nějakého subjektu, který by se třeba i podílel na chodu a vlastnické struktuře BKčka. Já jsem před těmi 8 lety narážel třeba na Škodovku, že by třeba mohla to spolufinancovat a mít tam svoje kanceláře v nějaké části nového zimáku. Škodovka pak šla samozřejmě jinou cestou. Tohle to bylo jenom v úvahách. Takže zimní stadion samozřejmě je rodinný, je menší, ale ten by určitě byl potřeba nový postavit. Fotbalový stadion za mě na tu návštěvnost, která chodí Boleslavě na fotbal, tak je asi v pohodě, ale taky už je nějaký ten pátek starý. Sportovní hala se dala celá do pořádku, takže tam ty investice byly v řádu desítek milionů v těch posledních letech, tak si myslím, že sportovní hala je s tím zázemím na tom velmi dobře. Určitě potřebujeme, protože Boleslav je město sportovců, jak vy jste o tom hovořil, a ty kapacity v těch tělocvičnách, větších tělocvičnách a halách nejsou úplně dostatečné, takže já doufám a moc bych si přál, že před námi na ty další 4 roky bude stát cíl ten, že až se přestěhuje dopravní hřiště ze 7. a 8. základní školy, takže tam na tom místě postavíme velkou tělocvičnu, která by v těch dopoledních hodinách byla pro tyhle ty 2 školy a odpoledne víkendy pro ty hobíky a pro ostatní sporty, které nemají teď kde trénovat, kde sportovat. No a co se týče těch venkovních hřišť, tak ty dáváme postupně dohromady, tak tam si myslím, že to je v pohodě. Možná bude stát za to zastínit a zastřešit, ne úplně, ale aspoň zastřešit kvůli dešti a sluníčku nějaké ty hodně frekventované hřiště. A v tom letošním roce jsme se pustili do poměrně velké rekonstrukce celého toho areálu právě 7. a 8. základní školy, kde na tom fotbalovém hřišti teď vlastně najde zázemí Sporting, a dáváme dohromady i ty přilehlé menší hřiště na ty ostatní sporty.
0: Tak co se týká infrastruktury, tady hlavní body jste si vybral sám, tak jak říkáte, je to na delší povídání, určitě by mohl být rozhovor pouze o tom, ale my musíme jít dál. Město také vlastně našlo místa, kde se dá zapůjčit sportovní vybavení. Jak jste s těmito místy spokojen, jak se to celé osvědčilo?
1: Jsem s tím moc spokojený a jsou na to velmi dobré ohlasy právě od uživatelů. My jsme si zapůjčili nebo pronajali vlastně tyhle ty LOXBOX, jak se jim říká, kde si můžete půjčit různá sportovní vybavení, náčiní od fotbalového míče, tenisové rakety, volejbalového míče, všechno možné. Na dvou hřištích, prvním je právě to hřiště přilehlé u 7. a 8. základní školy, které je hodně navštěvované, a druhé je jinde na sídlišti, takzvané oranžové hřiště. Máme statistiky každý měsíc, opravdu je to hodně využívané a jsme za to rádi a budeme přemýšlet o tom, že bychom příští rok to rozšířili o další jedno nebo dvě hřiště.
0: Mm-hmm. Pojďme také za fotbalem, i když už jsme ho také naťukli.

0: mám z toho radost. O víkendu nám začíná extraliga hokeje, tak i tady jsem zvědavý, jak vstoupí do sezóny.
1: Dobře, tak jaké vy máte očekávání právě od BK Mladá Boleslav?
0: Očekávání mám určitě výrazně lepší, než jsme skončili v loňské sezóně na 13. místě. Tak si myslím, že se v té další sezóně určitě budeme ucházet o boje v playoff.
1: Na závěr se vás zeptám na Koupák Fest, který se blíží tuto sobotu. Půjdete se podívat, na jaké kapely se případně těšíte vy. Můžete pozvat i naše posluchače.
0: Půjdu se určitě podívat. Bude záležet hodně na počasí. Ono ty venkovní akce v půlce září už je to s tím počasím trošku komplikovanější, takže mě čeká od rána turnaj v hokejbale, který jsem mnoho let hrál, takže budu celý den na turnaji v hokejbale a potom přejedu v těch odpoledních nebo podvečerních hodinách na Koupák a pokud vyjde počasí, tak bych vás rád pozval třeba na Xindla X, Voxela a další kapely, které vystoupí v sobotu na Koupališti.
1: Support Lesbians nebo East Clintwood. Taky tam si můžeme potkat. Pro dnešek je to všechno. Děkuju, že jste dorazil do našeho studia. Někdy příště, brzy zase na viděnou, naslyšenou. Přeju dobrou chuť k obědu vám všem a vám samozřejmě také. Na viděnou.
0: Děkuji za pozvání, mějte se fajn.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí.

0: Městí. Svatováclavská jízda 28. září Městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
2: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
3: Na co zase?
2: Neptej se, prostě vodu, rychle!
3: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
2: To už je stejně jedno, mizíme.
4: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.

0: A pokračuje dopolední rozjezd. 7. studiové album australsko-britské zpěvačky, která si říká Natalia Imbruglia, vyšlo u jejího vlastního vydavatelství. Uvedla, že pro ní bylo důležité spolupracovat na něm s umělci, kteří se mohli podílet na všech aspektech tvorby písně. Tohle album obsahuje osobní témata týkající se jejich psychických potíží. Hudebně nese skladby ovlivněné žánry pop rock, elektropop, dance a disco. No a tohle album nese název Algorithm. Mimochodem, na tomto albu je i píseň Beautiful Love, single je venku několik dnů, dneska jsem ho poslouchal a dobrý. 6. studiové album oblíbené britské zpěvačky a skladatelky Ellie Goulding pak nese název I Know Too Much. V textech popových písní jsou obsaženy postřehy o zpěvačtině, osobním životě, přátelstvích a spojení s přírodou. I tohle album si můžete už vychutnat i venku. Vychutnejte i další muziku na Rádiu MB, přeju vám hezké dopoledne.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: domů! Já jdu domů! Já tam jdu! Já tam půjdu!
1: Já jdu!
0: Já jdu!

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další zprávy mám pro vás právě teď, tady je Rádio MB. Park výstaviště v Mladé Boleslavi bude zítra patřit Festivalu kultur. Osmý ročník představí tradice, jídlo, hudbu 13 národnostních menšin a komunit žijících ve městě. Odpolední program pro veřejnost začne ve 14 hodin a 30 minut a vstup je zdarma. Poslanci by podle Hospodářské komory měli přehlasovat Senát a prosadit novelu stavebního zákona. Tady je prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
3: Je zcela jednoznačné, že Česká republika si další odklady nemůže dovolit. Země, která neumí v předvídatelném čase povolit továrnu, bytový dům, školu, elektrické vedení nebo dopravní stavbu, si sama svazuje ruce. Každý měsíc zdržení znamená vyšší náklady, méně investic, promarněné příležitosti. Jednu takovou šanci na zásadní změnu stavebního práva jsme už díky digitalizaci promarnili. Druhou bychom už pustit neměli.
0: Sportovní servis.
2: Česká volejbalová reprezentace mužů se chystá na mistrovství Evropy. V nominaci nechybějí zkušené opory ani mladí hráči. První zápas čeká Čechy v pátek 11. září proti Řecku a začátek je naplánován na 15. hodinu a 35. minutu. Krásnou středu vám přeji. Zprávy končí.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: nedá jako pondělí. Plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
2: Rádio MB. Za

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kulturamb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe, otevři krabici, zavři oči a užívej.

Radišská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci. Radio MB.

0: láska?
1: Co je otázka? Láska tak kvete, když někde postel praská. Můžu říct, klidně tady a hned holky jsou všude. Jsou jich plný ulice i internet. Prej není možný všechny ženský světa mít, ale kdo říká, že se o to nesmíš ani pokusit. Svět patří tomu, kdo hraje poker s osudem. Tohle je život a nic víc už nikdy nebude.

0: 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den, další středeční zprávy Rádia MB mohou odstartovat. Řidiči v Předměřicích nad Jizerou si na průjezd přes opravovaný most ještě počkají. Rekonstrukce mostu na silnici 2. třídy číslo 610 se protáhne až do konce září. Původně měla být uzavírka ukončena už v červnu, termín se ale během stavby prodloužil. Aktuálně se počítá se zprovozněním mostu do 30. září. Opoziční KDU-ČSL chce svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vlády. Tady je předseda lidovců Jan Grolik.
3: Dohodli jsme se, že bychom dnes chtěli veřejně otevřít otázku svolání jednání o hlasování nedůvěře vládě, protože tato vláda teď naprosto postupuje v rozporu s tím, co vládní strany měly ve svých programech, postupuje v rozporu s tím, co mají i ve svém programovém prohlášení. Proto za nás je důležité, aby jsme řekli na rovinu, jak to je, protože v případě, že vláda jedná v rozporu se svým programovým prohlášením, by podle nás měla toto programové prohlášení změnit a předstoupit před sněmovnu a říct si znovu o důvěru.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová šance liga nabídne dnes dvě dohrávky pátého kola. V 17 hodin přivítá Jablonec Ostravu. Domácí se pokusí napravit poslední porážku v derby s Libercem, zatímco Baník bude chtít odčinit vysokou prohru 4-0 v Mladé Boleslavi. V 19 hodin pak Hradec přivítá Viktorii Plzeň. Hradec půjde do utkání povzbuzený nedělní výhrou nad Spartou. No a Plzeň zase bude chtít potvrdit zlepšenou formu pod novým trenérem Radoslavem Kováčem. Zprávy jsou za námi, teď se vracíme k muzice.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov.

jak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěknou středu, teď vám nabízím další aktuální zprávy. Rekonstrukce hlavní budovy městské knihovny na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi vstupuje do závěrečné fáze. V interiérech se dokončují podlahy, malování a postupně se připravuje instalace nového nábytku a vybavení. Knihovna by se měla čtenářům otevřít v prvním říjnovém týdnu. Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla v srpnu o 0,1% bodu na 5,7%. Tady je ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková.
3: Vedle pomoci lidem, kteří zaměstnání hledají, je pro nás stále důležitější také prevence nezaměstnanosti. Projekt Outplacement 2 nám umožňuje pracovat se zaměstnanci již například během výpovědní lhůty a nabídnout jim poradenství, rekvalifikaci nebo pomoc při hledání nového pracovního uplatnění. Naším cílem je, aby tyto osoby přešly přímo do nového zaměstnání a nemuseli tak vůbec vstupovat do evidence Úřadu práce.
0: Sportovní servis.
2: Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna se odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Takové byly další středeční zprávy. Přeji vám krásný den.
4: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
5: To chce změnu.
4: Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: polovině pracovního týdne. Je tu taky 14. hodina a v tomhle případě jsme na startu našeho odpoledního úletu. Od mikrofonu Rádia MB vás zdravím, vítám, no a přeju co nejpohodovější den s dobrou muzikou. Já jsem Luky a dnešním pořadem vás budu provázet. Dneska si k tomu navíc přizvu Jack Wertwin, Magic FR, dáme si Komunály a nebo The Bangles. No a mrkneme se, přátelé, opět na školáky, ti za sebou mají první týden ve škole a my si dneska s nima uděláme domácí úkoly. Samozřejmě lehce netradiční. Tak si udělejte pohodu, nohy nahoru, volume doprava, však to znáte. A teď už poplujem. Jack Wertwin, Bad Feeling, jdeme na to.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

přestože oči mám a nevidím. A máma s tátou říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty vidíš.

0: Oktoberfestu, tak jste si je mohli vychutnat pěkně naživo a bylo to hodně fajn. Kamarádi, ale my, jak jsem slíbil, se jdeme podívat zpátky do školy, tedy na školáky, a téma jsou dnes domácí úkoly. Prvňáci, kteří jsou ještě ze všeho tak jako nadšení, si pyšně dělají právě domácí úkoly. Žáci vyšších tříd už je začínají zatajovat a pak to dohánějí o přestávkách ve škole, to známe všichni. No a ty poslední ročníky, ty puberťáci, tak ty už to mají prostě na salámu. Každopádně ale školní rok je teprve na začátku a my se právě na domácí úkoly pojďme mrknout. A ne, nebude to rovnání písmenek nebo čtení. Tyhle ty úkoly by asi překvapily nejednoho rodiče, kdyby to děti přinesly domů. Protože právě některé děti ze školy přinesou úkol, jako je například spinkání s předmětem. Tam si prý mají vzít do postele vybraný neživý předmět, například cihlu nebo syrový vajíčko, a pak ve škole popsat, co to s nimi dělalo. Můžou taky dostat úkol, že mají sledovat svůj stín. To znamená strávit několik hodin venku pozorováním a obkreslováním vlastního stínu v různých fázích dne. Taky můžou sestavovat rodokmen pro zvíře. To znamená vytvořit vymyšlený rodokmen pro domácího kocoura nebo klidně pro plyšovýho medvídka. No a co mi přijde jako hodně zajímavý úkol, tak to je archeologický výzkum v kuchyni. Tam mají za úkol prozkoumat obsah nejtemnějšího koutu lednice a sepsat vědeckou zprávu o nalezených formách života. No tak v mojí ledničce by mohli sestavit klidně diplomovou práci.
1: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.

0: jejich společný Awake Tonight. Jste s rádiem MB, před námi 15. hodina a my se v první půlce odpoledního úletu věnujeme domácím úkolům. Pár zajímavých a netradičních už jsme tady měli, no a budeme pokračovat, protože vaše dítě, pokud má dost kreativní učitele, může taky přinést domů úkol, který zní, že mají popsat, co by dělali, kdyby byli kachna nebo klidně prý husa, že si můžou vybrat. Ano, tohle to je skutečný příběh, ne tedy můj nebo někoho, koho bych znal, ale jsou to zkušenosti rodičů, se kterými se podělili na internetu. Další domácí úkol dostal žák, že mají vytvořit obrázek přírodního ticha, což splnili tak, že na fotku kamenek přilepili samolepku se psem. No a vysvětlení školáka bylo, že pes na kameni přeci taky může být sticha. Další zajímavý domácí úkol byl třeba taky ten, že žáci měli složit báseň na téma, jak se cítí vařečka. No, tak takhle se evidentně v dětech rozvíjí fantazie. A co vy, dostali jste třeba taky někdy nějaký zvláštní domácí úkol? A nebo třeba klidně vaše děti, jaký zajímavý domácí úkol přinesli ze školy domů? Klidně se mnou podělte, napište mi na webu radiomb.cz, tam najdete kolonku chat, a nebo mi napsat můžete taky na našem messengeru Rádia MB. My už si teďka dál budeme hrát, před námi Urban Cookie Kolektiv a do 15. stihneme třeba ještě Veronu a její tvář velkoměsta. Tak užívejte a buďte s námi, jsme Rádio MB.
1: Rádio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další zprávy mám pro vás právě teď, tady je Rádio MB. Park výstaviště v Mladé Boleslavi bude zítra patřit Festivalu kultur. Osmý ročník představí tradice, jídlo, hudbu 13 národnostních menšin a komunit žijících ve městě. Odpolední program pro veřejnost začne ve 14 hodin a 30 minut a vstup je zdarma. Poslanci by podle Hospodářské komory měli přehlasovat Senát a prosadit novelu stavebního zákona. Tady je prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
3: Je zcela jednoznačné, že Česká republika si další odklady nemůže dovolit. Země, která neumí v předvídatelném čase povolit továrnu, bytový dům, školu, elektrické vedení nebo dopravní stavbu, si sama svazuje ruce. Každý měsíc zdržení znamená vyšší náklady, méně investic, promarněné příležitosti. Jednu takovou šanci na zásadní změnu stavebního práva jsme už díky digitalizaci promarnili. Druhou bychom už pustit neměli.
0: Sportovní servis.
2: Česká volejbalová reprezentace mužů se chystá na mistrovství Evropy. V nominaci nechybějí zkušené opory ani mladí hráči. První zápas čeká Čechy v pátek 11. září proti Řecku a začátek je naplánován na 15. hodinu a 35. minutu. Krásnou středu vám přeji. Zprávy končí.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav, Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: odstartovali Pecha Boys. Na řadě jsou třeba Erotika, dáme si taky letní song Rádia MB. No a jdeme se mrknout na hokej. Včera se to opět moc nepovedla. Bohužel prohra na domácím ledě, kde jsme podlehli Litvínovu 1-2. Už zítra nás čeká poslední přípravný zápas. Opět zůstaneme doma v Bolce. No a k nám sem dorazí Kladno. No tak jsem upřímně zvědavej. Předpokládám, že v těchto přátelákách Bolka nechce vytahovat svoje trumfy z rukávu, že ty si šetří do ostrých zápasů a věřím, že tak, jak jsme tady s Romanem a Davidem typovali, budeme se až do konce držet okolo 7. místa v tabulce a pak jim to na závěr všem ukážeme. No tak je to naše zbožné přání, ale my tomu rozhodně věříme. No a už za pár týdnů budeme chytřejší. Doufám tedy, že nás čekají lepší dny, stejně tak jako Anastasiu. Posílám Best Days.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: V pátek 11. září to pod hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Kde končí signál? My

0: ředitelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
4: To už je stejně jedno, mizíme!
6: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
7: Rádio MB.

0: Live. Tak já doufám, že i vy to máte stejně, no a s muzikou to ani nejde jinak, tedy s dobrou muzikou. Tu pro vás bude dál už servírovat Roman, jelikož pokud mrknete na hodiny, tak se nám blíží 16. No a Roman už dnes podruhé dorazí sem za váma za mikrofon Rádia MB, no a v hodině příští pro vás opět bude ladit muziku, takže vy zůstávejte s námi, já se pomalu, ale jistě loučím. Za sebou máme středeční odpolední úlet s datem 9. září. No a na závěr ode mne ještě letí blahopřání všem Danielám k jejich dnešnímu svátku. Holky, užijte si svůj den a i když je tu teprve středa, pořádně to oslavte, na tom není nic špatného. Každopádně teď se s vámi už loučím, pracovní místo jdu vyklidit Romanovi, no a na vás se těším opět zítra se 14. hodinou a s odpoledním úletem naslyšenou. Tak čau.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: 16 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěkný den, další středeční zprávy Rádia MB mohou odstartovat. Řidiči v Předměřicích nad Jizerou si na průjezd přes opravovaný most ještě počkají. Rekonstrukce mostu na silnici 2. třídy číslo 610 se protáhne až do konce září. Původně měla být uzavírka ukončena už v červnu, termín se ale během stavby prodloužil. Aktuálně se počítá se zprovozněním mostu do 30. září. Opoziční KDU ČSL chce svolat sněmovnu k hlasování o nedůvěře vlády. Tady je předseda lidovců Jan Grolik.
3: Dohodli jsme se, že bychom dnes chtěli veřejně otevřít otázku svolání jednání o hlasování nedůvěře vládě, protože tato vláda teď naprosto postupuje v rozporu s tím, co vládní strany měly ve svých programech, postupuje v rozporu s tím, co mají i ve svém programovém prohlášení. Proto za nás je důležité, aby jsme řekli na rovinu, jak to je, protože v případě, že vláda jedná v rozporu se svým programovým prohlášením, by podle nás měla toto programové prohlášení změnit a předstoupit před sněmovnu a říct si znovu o důvěru.
0: Sportovní servis.
2: Fotbalová šance liga nabídne dnes dvě dohrávky pátého kola. V 17 hodin přivítá Jablonec Ostravu. Domácí se pokusí napravit poslední porážku v derby s Libercem, zatímco Baník bude chtít odčinit vysokou prohru 4-0 v Mladé Boleslavi. V 19 hodin pak Hradec přivítá Viktorii Plzeň. Hradec půjde do utkání povzbuzený nedělní výhrou nad Spartou. No a Plzeň zase bude chtít potvrdit zlepšenou formu pod novým trenérem Radoslavem Kováčem. Zprávy jsou za námi, teď se vracíme k muzice.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

Dnes dopoledne jsme měli tady u nás ve studiu náměstka mladoboleslavského primátora Daniela Marka, takže jsme se bavili o investicích v Mladé Boleslavi, o školství, o kultuře, o sportu. Záznam si můžete poslechnout třeba hned teď na našem webu www.radiomb.cz, sekce archív. No a my se za chvilku budeme bavit o fotbálečku, ano, dnes Love Island vynechám, přátelé. Probereme Ligu mistrů, dnešní večerní zápasy a také ten zítřejší, protože do boje půjde Slávia. Teď ale zpět k muzice, v Mladé Boleslavi máme pošmourno, to je strašný slovo, prostě zataženo, sem tam nám sprchne, tak si dáme nějakou muziku pro lepší náladu, co říkáte, bez vás odpoledne. Radio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty, co Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

hezké odpoledne. Také dnes večer se můžeme podívat na zajímavé zápasy, které se budou hrát v rámci Ligy mistrů. Barcelona přivítá už v 18 hodin a 45 minut Feyenoord. Tady je asi favorit jasný. Dnes se budou hrát ale i další zápasy: Neapol Arsenal, Stuttgart Stavanger, Liverpool přivítá Atletico Madrid, Paris Saint-Germain hostí Slovan Bratislava. Na tento zápas bych se chtěl také podívat. Začíná se v 21 hodin a také tady je favorit jasný. No a hrát se bude také utkání Sporting Lisabon Galatasaray. A co nás čeká potom zítra? Slavia domácím zápasem proti Lán vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané se v úvodním z 8 kol pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže, které trvá už 19 utkání. Souboj českého šampiona s francouzským vicemistrem favorita prý nemá. Bookmakeri očekávají vyrovnaný zápas, no uvidíme. Je fakt, že Lán o víkendu prohráli v lize, ale na druhou stranu v poháru přehráli Paris Saint-Germain, takže nějaká síla tam bude. Zítra budeme fandit, hrát se bude v Edenu a utkání začne v 21 hodin. Fandit budeme i Davidovi, aby vybral tu nejlepší muziku mezi 17. a 18. aby se mi alespoň vyrovnal. Já se s vámi loučím a budu se těšit zase zítra v dopoledním rozjezdu mezi 9. a 12. hodinou. Radio MB.

0: Studio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Pěknou středu, teď vám nabízím další aktuální zprávy. Rekonstrukce hlavní budovy městské knihovny na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi vstupuje do závěrečné fáze. V interiérech se dokončují podlahy, malování a postupně se připravuje instalace nového nábytku a vybavení. Knihovna by se měla čtenářům otevřít v prvním říjnovém týdnu. Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla v srpnu o 0,1% bodu na 5,7%. Tady je ředitelka krajské pobočky Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková.
3: Vedle pomoci lidem, kteří zaměstnání hledají, je pro nás stále důležitější také prevence nezaměstnanosti. Projekt Outplacement 2 nám umožňuje pracovat se zaměstnanci již například během výpovědní lhůty a nabídnout jim poradenství, rekvalifikaci nebo pomoc při hledání nového pracovního uplatnění. Naším cílem je, aby tyto osoby přešly přímo do nového zaměstnání a nemuseli tak vůbec vstupovat do evidence Úřadu práce.
1: Sportovní servis.
2: Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna se odehraje 33. kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Takové byly další středeční zprávy. Přeji vám krásný den.
1: Radio MB.
0: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Tady je Rádio MB 9. září a dneska má svůj den elektromobil. Je to tak? Je den elektromobilů a to je v Mladé Boleslavi docela symbolické datum. Jenže elektromobil má jednu zvláštní vlastnost. Člověk si koupí auto, aby nemusel řešit benzín a místo toho začne sledovat úplně jiné číslo. Kolik procent baterky ještě zbývá? Takže zatímco dřív řidič říkal, ještě mám půl nádrže, to dojedu, dneska může přijít, mám 17%, no a navigace tvrdí, že dojedu. Ale auto se na mě začíná dívat trošku výhružně. Tak, kdože dnes slaví svátek při středě, jsou to všechny Daniely, takže přeju všechno nejlepší. Za malou chvíli se dozvíte něco o jednom blbém zloději a taky jakého netradičního hosta řešil jeden hotel. Já jsem David a přeji vám krásný den.
1: Rádio MB.

jak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: V pátek 11. září to pod Hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Pokračuje a my pojďme do Ameriky. Policie v jednom městě řešila vloupání, při kterém pachatel udělal jednu zásadní chybu. Nechal na místě krabici od pici se svým jménem. Tak tohle už není kriminalistická stopa, to je skoro vizitka. Dobrý den, hledáme pachatele. Máte jeho jméno? Ano, je na účtence. No, já bych v takovém případě asi ani nevolal policii. Prostě bych mu zavolal, řekl bych mu: dobrý den, pane Nováku, zapomněl jste si tady pizzu a taky jste nám vykradl byt. No, tady máte další muziku, úžasný den vám přeju.
1: Radio MB, energie Mladoboleslavska, udáváme rytmus regionu.

0: Černé sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super,

0: www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
2: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
3: Na co zase?
2: Neptej se, prostě vodu, rychle!
3: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
2: To už je stejně jedno, mizíme!
4: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
5: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 10. září ladíte Rádio MB a teď pojďme do jednoho hotelu. Ten řešil poněkud netradičního hosta. Člověk si totiž chtěl nechat na pokoji kozu a teď nevím, co mě na tom vlastně fascinuje víc. Jestli to, že měl někdo potřebu vzít kozu do hotelu, anebo že se vůbec dostal tak daleko, že to musel řešit s recepcí. Dobrý večer, mám rezervaci, jméno, klesa a pro kolik osob? No pro jednu osobu a kozu. To je přesně ten okamžik, kdy recepční začne litovat, že se přihlásil na noční směny. Tak jo, moji milí, blíží se nám 18. hodina, já se pomalu a jistě loučím, no a zítra ve stejném čase tady na Rádiu MB se těším.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Další zprávy mám pro vás právě teď, tady je Rádio MB. Park výstaviště v Mladé Boleslavi bude zítra patřit Festivalu kultur. Osmý ročník představí tradice, jídlo, hudbu 13 národnostních menšin a komunit žijících ve městě. Odpolední program pro veřejnost začne ve 14 hodin a 30 minut a vstup je zdarma. Poslanci by podle Hospodářské komory měli přehlasovat Senát a prosadit novelu stavebního zákona. Tady je prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
3: Je zcela jednoznačné, že Česká republika si další odklady nemůže dovolit. Země, která neumí v předvídatelném čase povolit továrnu, bytový dům, školu, elektrické vedení nebo dopravní stavbu, si sama svazuje ruce. Každý měsíc zdržení znamená vyšší náklady, méně investic, promarněné příležitosti. Jednu takovou šanci na zásadní změnu stavebního práva jsme už díky digitalizaci promarnili. Druhou bychom už pustit neměli.
0: Sportovní servis.
2: Česká volejbalová reprezentace mužů se chystá na mistrovství Evropy. V nominaci nechybějí zkušené opory ani mladí hráči. První zápas čeká Čechy v pátek 11. září proti Řecku a začátek je naplánován na 15. hodinu a 35. minutu. Krásnou středu vám přeji, zprávy končí.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
1: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty za Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer, protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Radio MB.

tak děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: V pátek 11. září to pod hradem Valečov pořádně rozjedeme. Čekají vás Trautenberg, Alkehol a Morčata na útěku. Tři kapely, pořádná porce roku a skvělá atmosféra pod širým nebem. Valečov, pátek 11. září. Tak vezmi kámoše a přijď si užít večer plný muziky. Valečovské léto, 11. září, buď u toho. Vstupenky najdeš na vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Pavelka, uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý.

0: mb.cz a na Facebooku.
1: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
2: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
3: Na co zase?
2: Neptej se, prostě vodu, rychle!
3: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
2: To už je stejně jedno, mizíme!
4: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
5: Radio MB.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Kultura města uvádí festival na městském koupališti. Koupák Fest. Pod širým nebem pro vás na pódiu vystoupí East Clintwood, Voxel, Support Lesbians a Xindl X. Koupák Fest. Městské koupaliště Mladá Boleslav. Sobota 12. září od 16 hodin. Cenu vstupného sledujte na www.kultura.mb.cz a na Facebooku. Festival se koná pod záštitou náměstka primátora Mladé Boleslavy Daniela Marka.
1: Někdy stačí jeden pohled, jindy jedno slovo a někdy jedna vůně. Ty co, Christe, otevřeš krabici a najednou víš, že tohle bude dobrý večer. Protože pizza nemusí být jen jídlo. Může to být důvod, proč se těšit domů. Pizza Christe. Otevři krabici, zavři oči a užívej. Pizza Christe, Radišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Rádio MB. Posloucháš správně.

0: signál? My jsme všude. Rádio MB.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Pavelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Mladá Boleslav zve na 24. svatováclavskou jízdu historických vozidel. Pondělí 28. září na městském stadionu uvidíte historická auta a motorky, čeká vás občerstvení, program pro děti a živá hudba. Vystoupí Vosolit, No Talent a KTP. Slavnostní start je v 9 hodin před magistrátem na Komenského náměstí. Svatováclavská jízda 28. září, městský stadion Mladá Boleslav. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
4: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
5: Na co zase?
4: Neptej se, prostě vodu, rychle!
5: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
4: To už je stejně jedno, mizíme.
6: Obraťte se raději na odborní.